Ọba Elédùmarè Ọba Tókí Atókí arúgbó ọjọ́ arúgbó ọkọrin kése abánimúlẹ̀ láì dání gbanigbani tí gbogbo wa ń dọ̀bálẹ̀ kí ọba tó dá gbogbo adáre hun ìbàrẹ̀ lórí ètò yìí lónìí o.